0: Moniky.
1: On se tak prázdnil, kak je u jednom po cel výkat. Môj pimpel Barbora.
2: Kaj nikiga je zagrabil?
1: No ja to nevím, co to bylo. Franta je výkal, môj pimpel. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
2: Rozumiem.
3: To nezgleda na ryba potegnila za...
1: Za pimpel, no. No je to musel byť veľký rýb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
2: To nebyla ryba, ne?
1: No, a kto nebyl rýb? Co to bylo?
2: Nebyla ryba, to je byl neščur, gospod.
0: Zjutrania kronika. Pouinformatívna od Taja s Vestiou. Nikýr druhý je Kotna Rádio Ena.
4: Rádio Ena Štajerska.
5: Lida, Lida, Lida!
6: Kaj je s tabo?
7: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.